Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Stalingrad.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýš.

také samý děvča páčí, čo má čipky na rubáči. Také samý děvča páčí, čo má čipky na rubáči.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Jindá byli časy, kdy zpívali všecí andělskými hlasy. Hop!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno nebo polojasno, jen přechodní oblačnost 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno nebo polojasno, jen přechodněji oblačnost 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tom všem až za chvilku a podrobněji. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
1: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Vítem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Blíží se Bzenecké krojované vinobraní a s ním letos i veřejná ochutnávka všech vín za Slovácku podoblast. Mluvím o tomto pátku 18. a sobotě 19. září. U Bzeneckého zámeckého parku bude opravdu z čeho vybírat. 96 vinařů, ale zajímavá je i statistika například nejúspěšnějších obcí, které získaly nejvíce medailí. Tak top 5 zní Ratíškovice, Bzenec, Mučení Kyjov a Prušánky. Top 5 nejúspěšnějších tratí je Mučenice Úlehle, Ratíškovice Hrubé pole, Nechvalín Borový čtvrtě, Blatnička Vinohrádky a Polešovice Míšky. No a top 5 nejúspěšnějších vinařství vypadá takto. BV vinařství, Zámecké vinařství Bzenec, Spielberg, Vinné sklepy Skalák a vinařství Vaďura. Zkrátka doporučuji vám tento pátek anebo sobotu do Bzence vyrazit a přelíznout si to. No a k tomu po oba dva dny vám bude vyhrávat i Cibálka. Sobotu se představí desítky veteránů, Zámecké sklepy nabídnou i speciální prohlídky s degustací, no a já myslím, že opravdu není o čem. Vstupné 0, platí se buď to každý vzorek zvlášť, anebo 500 za vše. Více se dozvíte na webu Sdružení slováckých vinařů CZ, kteří taky výstavu pořádají.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: A teď bude řeč o největším vinařském podvodníkovi historie. Někdy se do světa vína totiž to zapíšou i tacoví lidé, se kterým by se víno spojovat rozhodně nemělo. Indonézan Rudy Kurniawan přišel do USA v 90. letech na studentské vízum a stal se největším vinařským podvodníkem historie. Ve vlastní kuchyni míchal levné kalifornské Pinot Noir s laciným Bordeaux, etikety uměle zestárnul pečením v troubě a takto vyrobené padělky prodával až ve 12 tisících lahvích. A napálil třeba i uznávané someliéry. Na jedné dražbě vydělalo skoro 25 milionů dolarů. No a prasklo mu to v momentě, kdy začal nabízet lahve z let 1940 až 71 od vinařství Domaine Ponsod. Jehož majitel ale prohlásil, že takové víno se u nich vyrábí až od roku 1982. A tak to celé splasklo. A stálo ho to 10 let vězení a desítky milionů dolarů na pokutách a odškodném. Po 7 letech byl ale deportován zpět do Indonésie, kde dnes, světe div se, tada, pracuje jako degustátor pro bohaté klienty v Singapuru a Hongkongu. Jo, svět je plný paradoxů a ono okřídlené, no co se v mládí naučíš, by se dalo poupravit na co se v mládí blbě naučíš, to si odsedíš.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Vítkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Michelin má nové hrozny. Michelin, mluvím o tom, který je už 100 let spojený hlavně s restauracemi. Myslím si, že asi není nikdo, kdo by někdy neslyšel o michelinském průvodci těch nejlepších restaurací po celém světě. Letos ale poprvé vstoupil i do světa vína. Nové ocenění Michelin Grape totiž to neposuzuje jednu láhev anebo jeden ročník, ale celý vinařský dům, práci na vinici, technické mistrovství, vztah k půdě i to, jestli si vinařství drží kvalitu dlouhodobě rok co rok. Škála má 1 až 3 grapes a podobně jako hvězdičky u restaurací. První výběr představil Michelin letos v červenci v Burgundsku, druhý na začátku září v Bordeaux, kde navštívil hned 84 vinařství. 9 z nich, mezi nimi Chateau Lafite Rothschild, Petrus anebo Chateau Requiem, získalo nejvyšší ocenění 3 grapes. No a dalších 16, včetně Chateau Mouton Rothschild anebo Chateau Margaux, 2 grapes a 37. No, bude zajímavé sledovat, kam se tento nový žebříček vydá dál.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.

0: Vojtěchem Zavínem na Rádiu Jih.
1: No a teď už slibované tipy, kam si můžete v následujících dnech volna zajít přímo k vinařům anebo na nějakou vinařskou akci pokoštovat spoustu vín. Tak si pište Archlebov, Blatnice pod Svatým Antonínkem, taky Čejkovice, Hlohovec, Hustopeče, Kobylí, Lednice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Polešovice, Prušánky, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Váltice, Vrbovec, Znojmo a zmiňovaný Bzenec. Tak třeba se tam potkáme. Já se na vás budu těšit, nejenom tam, ale třeba už hned příště na vlnách Rádia Jih a Rádia Cimbálka. Do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Téměř letní víkend klasicky utnuli dešťové přehánky. A tak musíme u některých odrůd sbírat hrozny, které nejsou v nejlepší kondici a jsou napadený plísní šedou. Tento problém lze, když už ne úplně odstranit, tak alespoň eliminovat. A pokud je hrozen napaden plísní masivně, raději jej vyhoďte. Ušetříte si tak mnoho budoucích starostí s vínem. Jenže i důsledně provedená selekce při sběru neznamená, že je vyhráno. I hrozny, které vypadají zdravě, v sobě zárodky plísní mají. A k tomu je třeba uspůsobit celý proces výroby vína. Oproti sběru zdravých hroznů musíme jednat pružněji a využít tomu i několik pomocných prostředků. Hrmut ošetřte přípravkem Tanfur Blanc, který zamezuje oxidaci a šíření bakterií. Macerace hroznů je velmi užitečná, ale v tomto případě není úplně bezpečná. Pokud chcete trochu zariskovat a maceraci na krátkou dobu provést, je vhodné ji urychlit za pomocí enzymu Rapidase Expression, který pomůže zlepšit extrakci aromatických látek, zvýšit podíl samotoku a snižuje podíl kalu. Po ní následuje lisování, které nějak výrazně neprotahujte. Hotový mož odkalte pomocí enzymu Rapidase Clear, který nejméně po 6 hodinách stočte do další nádobí na odkalení bentonitem. Na to použijte speciální bentonit V Clear, dostanete tak plně čistý mošt. Při stáčení moštu do kvasné nádoby přidejte do nádrže přípravek firmy Detox Extra Firm, který na sebe naváže zbylé nežádoucí látky, které by mohly bránit fermentaci. Kvasný proces samotný pravidelně kontrolujte, nebo jej nechte kontrolovat. Já na to mám doma speciální pracovnici, která má kontrolu burčáků na starosti. Musím říci, že je poctivě senzoricky probírá. Totiž včasným zjištěním problému si do budoucna ušetříte mnoho práce. Pokud jsou hrozny silně poškozené, musíme postupovat nekompromisně. Když jsme umírně nahnělých hroznů postupovali pružněji, v tomto případě musíme se zpracováním vyloženě spěchat. Napadené hrozny obsahují velké množství nežádoucího enzymu lakázy, který způsobuje nevratnou oxidaci. Abychom tento enzym vyrušili, je nutné aplikovat tanin s vysokým antioxidačním působení. Výborný je například firmy Tan Green Hill. Co se týká macerace, tu u silně nahnilých hroznů vůbec nedoporučuji a po pomletí hroznů rovnou lisujte. Lisování by rovněž mělo probíhat velmi rychle, aby styk s napadenými bobulemi byl co nejkratší a taky ne moc vysokým tlakem. Následuje odkalení opět enzymem a bentonitem Bentohill V Clear, které dokážou část nežádoucích látek eliminovat. V případě extrémního napadení můžeme přidat k bentonitu ještě aktivní uhlí, ale pozor, příliš velká dávka aktivního uhlí může hroznům vzít i zbývající pozitivní vlastnosti. Jak se říká, všeho s mírou, a pokud jsou hrozny úplně zčernalé, nezbývá, než to vzdát. Není to žádná věda a pokud si nejste jistí pořadím, rádi vám u nás poradíme. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno nebo polojasno, jen přechodněji oblačnost 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno nebo polojasno, jen přechodně oblačnost 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno nebo polojasno, jen přechodněji oblačnost 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno nebo polojasno, jen přechodně oblačnost 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi, lubi
1: rád,
0: mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi mě lubi, lubi mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: nejmilejší zadaní les.
1: A keď se bude pár, a ty

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně, kde

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády. Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.